Kaffe kinnisaab. Halbeni nurka veab. Ja enne surma kinnisaab.